Jeu Eum Son a Symfonický orchester Slovinského rozhlasu s Liom Koukmanom predniesli tretí klavírny koncert D-moll Sergeja Rachmaninova opus 30. Prídavkom solistky od toho istého autora bude prelúdium G-dur opus 32. Záznam je z júna minulého roka.

Barokový orchester Chiave d'Arco so Sigiswaldom Kuykenom predniesli Concerto Grosso D-moll číslo 5 Alessandra Scarlattiho. Z tvorby Maria Castelnuova Tedesca si teraz vypočujeme Capriccio Diabolico pre gitaru opus 85. Predstaví sa Goran Listeš.

0: dnešný noč...
1: Pátria Rádio. O Slovák Rádio Nemzetiségi adása. Rádio Pátria. Národnostné vysielanie Slovenského rozhlasu.